0: Novinka.
1: Novinka.
0: Express FM.
2: Něco, něco. Noční plán.

0: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
0: Kaufland.
2: Music. First.
3: Express FM.

řeknu ti to znova. Krev není voda. Krev není voda. Není voda. Krev. Rap. Krev. Krev. Rap. Krev není voda. Řeknu ti to znova.

Krew není voda. Voda není krew. Krev není voda. Zase rok 9-7 a nebo 9-8. Každopádně dávno tomu to nastal posun.

Je to had, je to kruh, je to vlak, co nestaví, nedívej se vzad. Ten je tu Sisyfos, není čas a já nevím, kdy to bude dost. Je to had, je to kruh, je to vlak, co nestaví, nedívej se vzad. Co mě to pořád tlačí vpřed, nikdy nenajdu tu klid. Na srdci tepe mi klik, hledám dokonalý

0: nechci, stop, čau, tady neklid, pauza ti skončila, nespi, dělej, pracuj, stresuj se, volej, prokrastinace je přepich, čau, tady neklid, trochu ti nervy přepekly, makej, běž, termín je blízko, odpočineš si až v rakvi,
1: sám si klečím na krku.

světě budu omezenou dobu. Máme zhruba 30 tisíc dnů. Už budu v půlce, furt jedu na full. Tolik času jen pro pěnu snů. Hoří mi duma, já miluju neklid. Miluju zápřah, miluju práci. A stejnou měrou chci zabít tu svini. Bejt jen táta, bejt tu pro ní. Křečovitě svírám soudnost. Co když to nebude furt dost? Co když to nebude stáčit někdy? Vím, vole, co mám jít sakra přednost. Nikdy to nebudu stíhat. Za krkem mi sedí síha. Šeptám mi do ucha, že je to málo.

0: Vše pro letní party a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
1: Express FM.
2: Hudba.

You one two this describe my

0: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
1: Music. First. Express FM.

0: vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
1: Express FM.
2: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

prisoner. The crowd.

0: Tady se vám blíží zpátečka a další. A další. A další. A další. A další.
1: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
2: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
3: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
4: Já.
3: Protože jsou spolehlivé?
4: Já, natürlich.
3: A se zárukou na 5 let zdarma?
4: Já, sicher.
3: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
5: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
6: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
5: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
6: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
7: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
8: Express. Music first. Express FM.

And so

0: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
0: Kaufland.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
4: Pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
5: Léto chutná v Itálii po každé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
6: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Express FM.

0: Express. Startuje hokejové mistrovství světa 2026 ve Švýcarsku. Buďte v obraze s Express FM.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji.
0: Třikrát denně vám nabídneme čerstvý výsledkový servis, zajímavosti ze šampionátu, informace z české kabiny a program dalších zápasů.
1: Hokejový šampionát na Express FM.
0: Let je připravený, emocí bude dost. Mistrovství světa v hokeji 2026 na Express FM.
2: Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026.
3: Už od 11. května startuje na Allegro Festivalu týden ultravýhod Smart Week. Týden skvělých nabídek napříč tisícemi produktů. Allegro, nákupní platforma, které důvěřují miliony Evropanů. Allegro je oficiálním sponzorem IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026. Když hokej, tak Allegro.
1: Express FM.
4: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
5: Hudba na prvním místě.
1: Express FM.

0: vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
1: Jarní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem SPRING26 na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si jarní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com. Express.
2: Music first.

0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové, různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda, různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
1: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní LEGO Editions Helma Lewis Hamilton ze Scuderia Ferrari HP jen za 1799 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 2249 korun. Když něco, tak Allegro.
0: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola Originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
2: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
3: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
4: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
3: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
4: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
5: Express FM.
6: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Kajarmark brambůrky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
0: Kaufland.
2: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
3: Já.
2: Protože jsou spolehlivé?
3: Já, natürli.
2: A se zárukou na 5 let zdarma?
3: Já, sicha.
2: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
4: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
5: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z výběhu fjordských koní.
6: Ráno začíná chladně, ale jak slunce vyskočí, šlápneme do sedla. Dneska zase vozíme děti. Dneska budou kolečka pro děti. Já říkám, z mého zbetu je svět větší. Tak nasedat! U nás v Zooparku Zelčín vozíme děti pravidelně.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Hudba na prvním místě.
9: Express FM.

Máme 6 minut po 10. hodině dopolední. Zdraví vás Radek, posloucháte Express FM. A my jsme za to samozřejmě převelice rádi. Co se týká náplně dnešní čtyřhodinovky, kteráž to bude trávená nad muzikou nejenom, kterou vyberu já, ale i nad tou vaší. No tak vám samozřejmě, jako je mým dobrým zvykem, prozradíme něco, co se týká dnešního dne, což je 23. květen 2026, kdy mají svátek Vladimírové. Jednoho jsem kdysi znal, ale to už je dávno, tak všem ostatním všechno nejlepší k jejich jmeninám. Tady je rakouská parta, která se říká Buka Shade a jejich Love Incorporated. Na Express FM Radek vám přeje krásné dopoledne.

0: Už nějaký tři neděle můžeme poslouchat EPčko, které vzešlo z tvůrčí dílny a taky z talentu, který vyprodukovala trojice Villa Nel, což je kapela, která se s tím nemaže. Míchají dohromady grunge a taky ostrovní, řekněme Britpop, nebo klasické kytarovky. Jeden z těch členů, hlavně zakládající člena, hlas a kytarista, bude vám známý díky jeho otci, což není nikdo jiný než polovička Oasis, tedy ta bratrská polovička, a sice syn Liama. Villa Nel Placebo na Express FM ve 10:45.
1: Pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
2: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
3: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
4: Music. First. Express FM.

Tohle byla Madonna, Sabrina Carpenter, Bring You Love na Express FM. I dnešní den mají svátek různé předměty události, nejenom Vladimírové. Dnešní den je zasvěcen třeba želvám. Dnešní den, 23. květen, je Mezinárodní den želv. Taky radioamatérů a nebo těch, kdo rádi hrají kostky. Ale i těch, kdo si naladili Express FM, je vás týdně víc jak 139 tisíc, tedy rekordní počet za celou éru Express FM, za což děkujeme. Kind of Happy, Sunflower Caravan.

Tohle byly Flaming Lips a single Race for the Prize na Expressu, kde máme 10:30. Zmiňoval jsem, že nás ladíte, co se do počtu týká, v největším za posledních 20 let, tedy v historii Express rády. Já jsem ubral 10 tisíc, je vás vícek 149 tisíc posluchačů měsíčně. Doufám, že mezi ně jsou započítáni i ty, kteří neposlouchají každý den, ale i zkrátka, dobře, každý den není posvícení. Ladit nás můžete nejen v Praze, Brně, Plzni, ale také Karlových Varech, Ústí nad Labem, Jihlavě, Zlíně, v Českých Budějovicích, v Liberci. Ptáte se, jak nás naladíte, úplně jednoduše, zapnete dráťák, ladíte tak dlouho, otáčíte tak dlouho knoflíkem, dokud neuslyšíte kvalitní muziku. Co se týká kvalitní muziky, tak ta bude gro na oslavách Seznamu. 30 let oslav Seznamu. Ptáte se, kdy se to koná? Já vám to prozradím. 6.6. letošního roku, to znamená za nějakých 14 dní, 1 hodinu 30 minut a 38 vteřin. Garbe Holešovice, to je místo, kam se dopravte, a pokud se tam dopravíte, uslyšíte Penery, Strýčka, Homeboye, Lenny, Skyline, Kašpárka v rohlíku, kapitána Dema, taky nějakého DJ z Express Rádia a spoustu dalších vychytávek. Akce začíná v poledne a končí po půlnoci, kdy to celý uzavře svým setem právě nejslavnější tlusťoch v zemi, co se showbiznesu týká, a sice kapitán Demo. Mrkněte na seznamfest.cz, tam najdete daleko víc informací, než jsem vám já za půl druhé minuty byl schopen naservírovat. Z hudby vám nabídnu Calvina Harrise a Jazzy Satisfy.

0: Superletní záležitost pro tohle parádní počasí na Expressu. Calvin Harris a Jizzy, Satisfy, za okamžik Jay-Z a Alicia Keys, jejich letitý společný kousek dostal název Empire State of Mind, tak já vám ho připomenu na Expressu a taky vám pustím třeba Filmex, abyste věděli, co že je momentálně k dostání na velkých plochách. Je.
1: Seznam slaví třicetiny a místo dortu servírujeme festival a zapaříme offline. Roztančí vás kapely jako PSH, Skyline, Kapitán Demo a DJs z rádia Express FM. Společenské dění pro perouživé podcasty v čele s Jindřichem Šídlem. A o vaše bříška se postará dobré jídlo a pití. Tak se vidíme na Seznam Festu už v sobotu 6. června od 18.30 v Garbe Holešovice. Registrujte se na seznamfest.cz. A my se na vás už fest těšíme.
2: To je hudba, na kterou jste tančili. Teď ji zažijete naživo v jedinečné show Electro Symphony. Orchestr, vokální ansábl, solisté i DJ se spojí, aby vám přinesli největší hity elektronické scény v novém koncertním formátu. Tiesto, Eric Prydz, LMFAO, One T, David Guetta a mnoho dalších. 29. a 30. května Praha, O2 Univerzum. Electro Symphony. A celebration of dance music.
3: Hudba na prvním místě.

0: Tohle je sonka na celkem aktuální téma Gas Station Slater. Je 10:45, zmiňoval jsem pozvánku na Velká plátna, tedy do multiplexu i normálních kin. Jinými slovy je připraven filmek z Veroniky Kolouška, kteráž to vám rok co rok... rok co rok, týden co týden, dlouhá léta už připravuje právě magazín Filmex, který je poskládán z vybraných filmových premiér. Tak vzhůru do toho, a pokud tam nezazní film, na které já mám spadlíno, tak vám ho doporučím extra.
1: Express Filmex. Kdo uprostřed noci zastaví s autem na opuštěné silnici, měl by počítat s nejhorším. Rozhodně tedy v americkém road trip hororu Pasažér, který je napěchován masivními lekačkami. Natočil ho norský režisér André Ovredal. Mladý pár, který očekává narození potomka, chce zažít ještě jedno pořádné dobrodružství. Půjčí se tedy karavan a vyrazí na bezstarostnou jízdou po americkém venkově. Pohoda trvá do okamžiku, kdy uprostřed noci zastaví u nehody, aby pomohli. Klukovi zhroucenému za volantem už ale pomoci nedokážou. V místě havárie se ale nachází ještě něco. A nebo někdo. V kempu, kde dvojice stráví následující noc, jim vyprávějí legendu o pasažérovi, děsivém přízraku, který terorizuje ty, co zastavili. A podle této legendy je čeká posledních pár chvil života.
2: Daniel?
1: Další premiérou je film ze světa Star Wars, Mandalorian a Grogu, který navazuje na seriál The Mandalorian a je prvním Star Wars velkofilmem po 7 letech. Zlé impérium padlo a jeho válečníci zůstávají roztroušeni po celé galaxii. Nově vzniklá republika se snaží chránit vše, za co povstalci bojovali, a proto požádala o pomoc legendárního mandalorianského lovce odměn Dina Djarina, kterého hraje Pedro Pascal, a jeho mladého učedníka Groga, známého rovněž jako Baby Yoda. Film režíroval Jon Favreau a kromě Pedra Pascala se v něm objeví Sigourney Weaver a také postava Rota the Hutt, syn slavného gangstra jménem Jabba the Hutt. Rota je svalnatější než jeho otec a je gladiátor. Namluvil ho Jeremy Allen White.
3: Grogu will live centuries beyond me. I won't always be around to protect him.
4: This is about preventing another war and protecting everything the rebellion fought for.
3: There are too many. Go now. I'll hold them off.
1: Express Filmix
5: na Express FM.
6: Filmovou inspiraci vám přináší Filmex a Cinema City, sponzor pozadu. Nech se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, 4DX nebo IMAX. Zažij to v Cinema City. www.cinemacity.cz
5: Express.

Tohle domácí parta Silver Spoons Brain Issues. Děkuju Jardovi za první hudební tip, který dorazil na 602-604-903, což je číslo, který jsem zapomněl, opomněl zmínit, ale evidentně to na faktu, že ho znáte, vůbec nic nemění. Takže 602-604-903, ještě jednou se můžete posílat svoje hudební tipy, svoji muziku. Jarda chtěl zahrát Leave Me Alone. Já jsem našel v archivu několik songů s tímto názvem. Popravdě nevím, Jardo, který jsi měl na mysli, tak já jsem to nechal na sobě. Tohle je René Rapp a Leave Me Alone na Express FM.

Tohle byla Jungle, pardon, single Carry On, 6 minut po 11. Ladíte Express FM, já jsem Radek a jsem rád, že jste si vybrali za průvodce dnešním dopolednem a částečně i odpolednem, protože jsem tady až do 14 právě naše milé rádio, kteréž to bude slavit díky Seznamu, ale prostřednictvím Seznamu taky tu báječnou poslechovost, ke které se ještě určitě několikrát dostanu, ale i k jiným věcem, třeba k vašim hudebním typům. Tady už je další muzika, kterou obstaral skvělý Beck, Right Lonesome. Hezké dopoledne na Expressu.

0: Královna R&B, Mary J. Blige a dvojice Disclosure F4U. 4:12, ladíte Express, pokud u toho zůstanete, neunikne vám Billie Eilish a její Bad Guy. Taky se podíváme za Kneecap a Keith Tempestem Irish Goodbye, song, který bude předcházet pozvánce na jednu parádní akci, která je ovšem podmíněná tím, tedy vaše účast je podmíněná tím, že máte nějaké ratolesti, které vezmete sebou. Tak pokud počkáte, dozvíte se víc. Ladíte Express, já jsem Radek a zdravím vás.
1: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
2: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
3: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2023. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26. Express.
5: Music first.

Tohle jsou Kneecap a Key Tempest, Irish Goodbye na Expressu, těsně před půl dvanáctou. Zmiňoval jsem parádní akci, která bude o to parádnější, že se koná na místě, jako je Pražský hrad, a ještě o to skvělejší vzhledem k počasí. Takže já to vezmu telegraficky. Kdy a kde se koná dětský den? Koná se na Pražském hradě, a to už nějakou hodinu a půl a potrvá do 17 hodin. Je vstup na akci zdarma? Ano, vstup na dětský den je zdarma. Jaký program čeká návštěvníky na dětském dni? Návštěvníci se mohou těšit na pestrý program plný soutěží, her, kvízů a zábavných vzdělávacích aktivit. Co mohou děti zažít v Horním Jelením příkopu? Děti se mohou setkat s vojáky hradní stráže, vyzkoušet zálesácké aktivity a prohloubit své tábornické znalosti. Jaké odměny čekají na děti za absolvování soutěží? Děti, které projdou stanoviště a nazbírají razítka na hracím plánu, dostanou malou odměnu. Co je speciální připraveno v Míčovně Pražského hradu? V Míčovně probíhá výstava Z pohádky do pohádky s oblíbenými českými pohádkami. Bude možné se někde občerstvit nebo odpočinout? Ano, k dispozici jsou lehátka v zákoutí Královské zahrady a široká nabídka občerstvení, včetně, pozor, čerstvě namleté kávy. To se týká hlavně asi rodičů, pokud nechtějí, aby ratolesti tedy nešli spát. A kdo zajišťuje informace, orientaci v areálu? Dobrovolníci z České rady dětí. Co všechno mohou návštěvníci zažít, to už jsem zmínil výše. A kdo poskytuje záštitu nad dětským dnem? Je to prezidentský pár, tedy prezident republiky Petr Pavel a jeho žena Eva. Teď už něco tematického, tohleto je britská kapela, která si říká Suede a single Like Kids. Ladíte Express FM, krásné dopoledne.

0: Tohle byla Aiko, single Time. Dneska, když už se nebudu držet tedy toho času, tak dneska je čas, co se sportu týká, vyhrazený je nejenom pro fanoušky fotbalu. Hrajou se poslední kola španělské La Ligy a určitě i jiná, ale ta mě zajímá asi nejvíc. To je jenom tak na okraj, ale hokej, to je oč tu běží. Samozřejmě dnes velký den pro fanoušky hokeje na české i slovenské straně, protože se bude hrát takovéto národní derby. Krom toho jsem tohle použil, tuhle informaci jako oslí můstek k následující rubrice Mistrovství světa v hokeji. Tady je první část.
1: Aktuálně z mistrovství světa.
2: Mistrovství světa v ledním hokeji.
3: Po včerejších zápasech je už jisté, že se do čtvrtfinálového play-off podívají Kanada, Finsko a Švýcaři. Švédové slaví povinné vítězství proti Itálii. A teď podrobněji. Ve skupině A v Curychu nejprve Německo porazilo Maďarsko 6-2, poté Finové smetli Velkou Británii 4-0, v českém Bčku ve Friburgu Kanada skolila Slovince 3-1 a Švédové si jasně 3-0 poradili s Italy. A tím se tak v tabulce skupiny B jeden z velkých adeptů na medaily posunul na čtvrté postupové místo před Norsko. Popolední jsou na pořadu dva duely, Lotyšsko, Spojené státy a Dánsko a Slovinsko.
2: Aktuálně z hokejového mistrovství
1: na Express FM.
4: Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026.
5: Už od 11. května startuje na Allegro Festivalu týden ultravýhod Smart Week. Týden skvělých nabídek napříč tisícemi produktů. Allegro, nákupní platforma, které důvěřují miliony Evropanů. Allegro je oficiálním sponzorem IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026. Když hokej, tak Allegro.

0: startuje hokejové mistrovství světa 2026 ve Švýcarsku. Buďte v obraze s Express FM.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji.
0: Třikrát denně vám nabídneme čerstvý výsledkový servis, zajímavosti ze šampionátu, informace z české kabiny a program dalších zápasů.
1: Hokejový šampionát na Express FM.
0: Let je připravený, emocí bude dost. Mistrovství světa v hokeji 2026 na Express FM.
2: Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026.
3: Už od 11. května startuje na Allegro Festivalu týden ultravýhod Smart Week. Týden skvělých nabídek napříč tisícemi produktů. Allegro, nákupní platforma, které důvěřují miliony Evropanů. Allegro je oficiálním sponzorem IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026. Když hokej, tak Allegro.
1: Express FM. CZ doména za méně než půlku ceny nebo úplně zdarma k webhostingu. Využijte jarní slevy u Webglow. Udělejte první krok k vlastnímu webu. Registrujte si svou CZ doménu, dokud je volná. Spěchejte na webglow.cz.
4: Vše pro letní party a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
1: Express FM.
5: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

Tohle bylo Soms Joke About Divorce. Jak je vedeno, vtipkovat se dá úplně o každé věci, pro někoho katastrofální, tak tohle byla píseň pro Ondře, tedy brzo bohatého. Posloucháte Express FM, za 10 minut bude poledne a než vám pustím další hudební tip, tak mám pro vás pozvánku na akci, které předcházel doprovodný program, a to od pondělí 18. Ta akce se jmenuje Open House Praha. Dneska o víkendu můžete navštívit víc jak stovku různých budov. Ať už se to týká uměleckých budov, soukromých budov, industriálních, doprav a tak dále. Celý seznam nemůžu jmenovat, ale vám pěkně poslouží web openhousepraha.cz. Tam najdete kompletní seznam právě těch míst, která jsou normálně, za normálních běžných okolností zavřená smrtelníkům. Těšit se můžete třeba na to, že se mrknete do lihovaru anebo do pivovaru. Nevím, do jaké míry tahle prohlídka bude spojená s konzumací, ale zkusit to každopádně můžete. Dobrá zpráva je, že existuje i aplikace pro vaše mobilní telefony Open House Praha, a ještě lepší zpráva, nemusíte se nikam rezervovat, objednávat vstup na všechny nebo do všech těch budov dnes otevřených v rámci Open House Praha je zadarmo. Mimochodem, ten doprovodný program trvá právě i přes víkend, tedy dnes a zítra. Teď už váš hudební tip. Letní song Jak hrom. Jmenuje se České moře a obstaral Hobert a jeho Friends na Express FM.

Tohle bylo Noah Kahan, který vám dopil track nazvaný Doors 10 minut po právém poledni s datem 23. května. Jsem Radek, vyladíte Express a teď už 1975.

0: Asi tušíte, ale přece jenom vám zopakuji a připomenu, že track Somewhere Else patří do diskografie už dlouho letých spolupracovníků, byť to možná z vás jenom málo kdo tuší. Tom Rowland z Chemical Brothers a Aurora na straně druhé dali dohromady projekt Tomora Somewhere Else. Čtvrt na jednu, hladíte Express FM, za okamžik vám pustím Generation Young Clean Storm 2, což je novinka ve vysílání Expressu, dáme Coldplay a připomenem jednu historickou hudební událost.
1: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
2: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
3: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero. Jarní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem SPRING26 na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si jarní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com. Music. First. Express FM.

Tohle byla novinka Generation a Young Lean Storm 2 na Expressu. Dneska to na žádnou velkou bouři nevypadá. Nevypadá to na žádnou bouři. Tedy až na ten saharský písek. Ale o to možná až později. Teď se vrátím k 20. květnu 1992, kdy na strahovském stadionu vystoupila trojice kapel, které vévodil headliner Guns N' Roses. Doprovázela jí dvojice neméně. Později neméně významných kapel a uskupení. Na jedné straně Faith No More, na straně druhé Soundgarden. Tady je připomínka té třetí, Soundgarden Fall on Black Days.

Pokud sledujete věci jako show Survivor a jiné podobné malichernosti, tak vám určitě neuniklo, že v Survivoru působila i bytost, která pochází z Hradce Králové, zpěvačka, umělkyně. Když se jmenuje Žofie Dařbujánová, jinak je to zpěvačka samozřejmě bývalých Midi Rabiket, současných Midi, a právě o jejím působení v Survivoru a jiných věcech s ní byl veden rozhovor na Express FM, připomenout si ho můžete na našem webu. Tady jsou Midi a jejich muzika Freedom. Hey!

0: Nejlevnější kamna.cz. Teplo domova začíná dobrým výběrem. Pořiďte si včas kvalitní a levné vytápění pro dům, chalupu nebo chatu. Třeba oblíbené kamna a sporáky značky Pryty. Nyní se slevou 5% po zadání kódu Kamna. Více na webu nejlevnějšíkamna.cz.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové, různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda, různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
2: To je hudba, na kterou jste tančili. Teď ji zažijete naživo v jedinečné show Electro Symphony. Orchestr, vokální ansábl, solisté i DJ se spojí, aby vám přinesli největší hity elektronické scény v novém koncertním formátu. Tiesto, Eric Prydz, LMFAO, One T, David Guetta a mnoho dalších. 29. a 30. května Praha O2 Univerzum. Electro Symphony. A celebration of dance music.
3: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
4: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
3: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
4: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.

Tohle byl Temple See You Either on Something. Velká událost se dneska chystá pro plzeňské fanoušky newyorské kapele, která se jmenuje Fun Loving Criminals. Ta dneska vystoupí vůbec poprvé v Plzni a my si ji připomeneme 30 let starou záležitostí. Z jejich debutu Come Find Yourself, Scooby Snacks.

Tohle jsou tedy Fun Loving Criminals, takový warm-up, jak píše jeden ze žadatelů o hudební tip na dnešní koncert. Dneska tady v prostoru Leháro Beer Garden v Plzni, kam můžete zajít o něco dřív, protože se tam bude pouštět i přímý přenos utkání Slovensko-Česko. Ten zápas začíná, tuším, že ve 16:45. Myslím, že tuším správně. Another 54 Ultra, Talk to You za 10 minut, za 12 minut bude 13 hodin a vyladíte Express, krásný poslech.

Tohle byly DMAs, My Baby's Place, těsně před 13. hodinou. Těch pět minut, které přece jenom zbývají do 13. vyplníme pohledem na slovenskou hudbu. Slovenskou jsem tady několikrát zmínil v souvislosti s tím národním derby, které proběhne na mistrovství světa dneska ve čtvrt na pět. Tohle je Pešta Kralovič alias Fulcrum a jeho vynikající záležitost Quit Playing na Expressu.

Krátce po 13. hodině odpolední zdraví vás Radek. Já pro vás budu vybírat hudbu ještě nějakou necelou hodinu. Vy pro mě taky, takže to platí totéž v obráceném gardu, a to na telefonu 602 604 903. V téhleté hodince se kromě tedy vašich hudebních tipů podíváme ještě na jeden právě probíhající, vlastně na dva právě probíhající festivaly. No a ještě něco jsem chtěl. Ano, podíváme se taky prostřednictvím rubriky Hokej na mistrovství světa v hokeji. Teď již Lake Malawi.

0: Tohle je May Stevens, If We Ever Broke Up. Je 10 minut po 13. Za pár minut Calvin Harris, Ellie Goulding, Free, Licky, Happy Now. Dáme si druhou část rubriky o mistrovství světa v hokeji a já přidám jednu aktualitu. Lotyši vedou nad Američany 1-0.
1: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
2: Nejlevnější Kamna.cz. Teplo domova začíná dobrým výběrem. Pořiďte si včas kvalitní a levné vytápění pro dům, chalupu nebo chatu. Třeba oblíbené Kamna a sporáky značky Pryty. Nyní se slevou 5% po zadání kódu Kamna. Více na webu nejlevnějšíkamna.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Štok půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
4: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
5: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz
6: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku. Tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.
7: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living. Express.
8: Music first.
9: Express FM.
10: Co je nového u nás v rádiu i v showbiznesu?
9: Express. Express FM.
10: To se dozvíte na našem webu
9: expressfm.cz.

Tohle je novinka švédské zpěvačky Lekely, která se jmenuje Happy Now. Happy určitě budou ti z vás, kdo rádi jezdí na skateu a u toho poslouchají hudbu. Jedno s druhým samozřejmě jde fantasticky dohromady a jedno bez druhého ani ráno. Na Ulrichově náměstí z centru Hradce Králové už od včerejší 13. hodiny probíhá festival Skate Sound, za kterým stojí bývalý závodník olympionik Martin Černík, taky několikanásobný mistr České republiky Jan Tomšovský a Marek Čejchan, což je loňský vítěz v mistrovství České republiky ve skateboardingu. Takže dnes ten program začal v 10.00, představí se spousty jezdců mladých nadějí, starých pardálů a taky bude znít hudba třeba prostřednictvím DJ Frikyho. Takže všichni do Hradce Králové. Tady jsou Beastie Boys Intergalactic.

0: Mistrovství světa v ledním hokeji.
1: Po dvou dnech odpočívání, nabírání sil a taktických informací se naši hokejisté chystají na Slovensko. To je momentálně ve skupině B o jedno místo lepší než náš tým. Trenér nároďáku Radim Rulík nekompromisně ladil předbrankové manévry, protože Česko sice střílí směr zařízení, ale gólu je z toho minimálně. Trenéři udělali i pár změn v sestavě, které naznačil i závěr utkání s Itálií. Do prvního útoku posunuli Martina Kauta, třetí lajnu tvoří Matěj Blimel, Matyáš Melovský a Daniel Boženílek. Michal Kempný se vrátil do elitního defenzivního páru vedle Filipa Hronka, Tomáš Galvas se zase chystal s Janem Ščotkou. Zápas našich se Slováky začíná v 16:20.
0: Mistrovství světa v ledním hokeji.
2: Na Express FM. Sponzorem pořadu je Allegro. Oficiální sponzor IIHF Mistrovství světa v ledním hokeji 2026. Už od 11. května startuje na Allegro Festivalu týden ultravýhod Smart Week. Týden skvělých nabídek napříč tisícemi produktů. Allegro, nákupní platforma, které důvěřují miliony Evropanů. Allegro je oficiálním sponzorem IIHF Mistrovství světa v ledním hokeji 2026. Když hokej, tak Allegro.
0: Express FM.

0: Express. Startuje hokejové mistrovství světa 2026 ve Švýcarsku. Buďte v obraze s Express FM.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji.
0: Třikrát denně vám nabídneme čerstvý výsledkový servis, zajímavosti ze šampionátu, informace z české kabiny a program dalších zápasů.

0: světa v ledním hokeji 2026. Když hokej, tak Allegro.
1: Express FM. Webová stránka za 169 korun? Ano, s WebGlobe AI web editorem máte web hotový za chvíli. Bez programování, bez starostí. AI vše připraví, vy jen doladíte detaily. Využijte jarní nabídku na webglobe.cz a spustíte svůj web ještě dnes.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola Original bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
3: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
4: Já.
3: Protože jsou spolehlivé?
4: Já, natürlich.
3: A se zárukou na 5 let zdarma?
4: Já, sicha, spolehlivé.
3: Lehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce.
5: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
6: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
7: Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství? Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně, rafty, zábavu, výlety, trampolíny, poznání i nové kamarády. A vy budete mít týden klid? Pořád nic? Ještě jednou, tábory v zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na zooparkzelčin.cz.
8: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
1: Express FM.
0: Hudba. Na prvním místě.

Festival číslo 2, který jsem chtěl zmínit, takový Street Fest, který se pořádá rok co rok na Praze 10, konkrétně v Krymské ulici, ve velmi strmé ulici, připomínající ulice, slavné ulice San Franciska. Tak tam dneska doražte, Korzo Krymská, bohatý doprovodný program nebo bohatý hudební program. Taky se tam budete moci parádně najíst, napít, protože barů tam je 10 na každém prstu a vrchol celého Korza Krymská obstará vynikající trumpetista ze Slovenska, legenda legend, Laco Deči a jeho sedla New York. Jděte se podívat, Korzo Krymská stojí rok co rok za to. Pokud tedy nemáte fobii z davu, pak bych vám to teda úplně nedoporučil. To byla poslední informace, která se týká mého dnešního vysílání s datem 23. Já se loučím, moje jméno Radek a zítra s vámi budu opět mezi 10. a 14. hodinou tady na Expressu. Díky za váš čas, pozornost, užijte parádní, já bych řekl, jak se nebál říct, letní den. A tady je single Maybe Tomorrow, Stereophonics. Mějte se parádně, ahoj, zítra.

0: Nejlevnější kam.cz. Teplo domova začíná dobrým výběrem. Pořiďte si včas kvalitní a levné vytápění pro dům, chalupu nebo chatu. Třeba oblíbené kamna a sporáky značky Pryty. Nyní se slevou 5% po zadání kódu kamna. Více na webu nejlevnějšíkamna.cz.
1: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
2: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland. Moje první volba.
3: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
4: Dneska tu ve studiu vítáme vzácného ptáka, hosta pana Luboše Datla ze Zooparku Zelčín. Pane Žůvo, slyšeli jsme, že se k vám do zooparku nastěhoval vzácný pták. Jakého svět neviděl?
5: Ano, je to tak, máte pravdu. Pamatuju si to na den přesně, kdy k nám 30. února do Zelčína přiletěl krásně opeřený kůň a zabydlal se nám ve výběhu. Ukachen.
4: Počkejte, kůň? Ukachen?
5: Já jsem řekl kůň, jsem neřekl kůň. To jste řekla vy? Jsem řekl klokan. Protože ty se k nám v březnu vždycky stěhují z teplých krajin.
4: Tak moment, kůň nebo žába?
5: Madam, co myslím, pletete nějaké jednoživelníky. Bavíme se přeci o krásných zpěvných ovcích. To, když slyšíte ten jejich koncert, to je jak árie z prodanky.
4: Pane Sisle, jste si jistý těmi ovcemi, ty přeci nespívají, že?
5: No, budete se divit, naše lamy zpívají a jak krásně. Jedna z nich se dokonce doprovází na klavír.
4: Co?
5: No, že jedna z našich kos je rozená barová tanečnice. Ta vám má na kladině takovou olympijskou formu, že by mohla klidně do repre.
4: Do reprezentace? Jako za národák?
5: No jasně, dej to říkám. Každý z našich pštrosů má vlohy pro něco jiného. Jeden krásně maluje, druhý má vlohy na paličkování, třetí zastočí videa na YouTube.
4: Se mi zdá, že k vám do toho zooparku v Zelčíně asi zajedu.
3: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
6: Express FM.
7: Hudba. Na prvním místě.

0: vše pro webové stránky až o 60% levněji. Využijte jarní slevy u WebGlobe a pořiďte si rychlý web hosting i s doménou za méně než polovinu ceny. Dlouho se nerozmýšlejte, dobré domény mizí rychle. Tak spěchejte na webgloub.cz.
1: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
2: Seznam slaví 30. narozeniny a nebude jen dort, ale rovnou celý festival. Přijďte s rodinou už od 12 hodin. Čeká vás Kašpárek v rohlíku, Leny, živé podcasty, aktivity pro děti a dobré jídlo a pití. Tak se vidíme na Seznam Festu v sobotu 6. června v pražské Garbe Holešovice. Registrace vstupenek už teď na seznamfest.cz. A my se na vás už fest těšíme.
3: To je hudba, na kterou jste tančili. Teď ji zažijete naživo v jedinečné show Electro Symphony. Orchestr, vokální ansábl, solisté i DJ se spojí, aby vám přinesli největší hity elektronické scény v novém koncertním formátu. Tiesto, Eric Prydz, LMFAO, One T, David Guetta a mnoho dalších. 29. a 30. května Praha O2 Univerzum. Electro Symphony. A celebration of dance music.
0: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, Dlouhá 26.
4: Music. First.
0: Express FM.

0: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
1: Nejlevnější kamna.cz. Teplo domova začíná dobrým výběrem. Pořiďte si včas kvalitní a levné vytápění pro dům, chalupu nebo chatu. Třeba oblíbené kamna a sporáky značky Pryty. Nyní se slevou 5% po zadání kódu kamna. Více na webu nejlevnějšíkamna.cz.
2: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
3: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
5: Hudba na prvním místě.
6: Express FM.

0: Startuje hokejové mistrovství světa 2026 ve Švýcarsku. Buďte v obraze s Express FM.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji.
0: Třikrát denně vám nabídneme čerstvý výsledkový servis, zajímavosti ze šampionátu, informace z české kabiny a program dalších zápasů.
1: Hokejový šampionát na Express FM.
0: Let je připravený, emocí bude dost. Mistrovství světa v hokeji 2026 na Express FM.
2: Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026.
3: Už od 11. května startuje na Allegro Festivalu týden ultravýhod Smart Week. Týden skvělých nabídek napříč tisícemi produktů. Allegro, nákupní platforma, které důvěřují miliony Evropanů. Allegro je oficiálním sponzorem IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026. Když hokej, tak Allegro.
4: Express FM. CZ doména za méně než půlku ceny nebo úplně zdarma k webhostingu. Využijte jarní slevy u Webglow. Udělejte první krok k vlastnímu webu. Registrujte si svou CZ doménu, dokud je volná. Spěchejte na webglow.cz.
5: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
6: Vše pro letní party a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland. Moje první volba.
1: Express.
2: Music first.
1: Express FM.

0: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
1: Nejlevnější kamna.cz. Teplo domova začíná dobrým výběrem. Pořiďte si včas kvalitní a levné vytápění pro dům, chalupu nebo chatu. Třeba oblíbené kamna a sporáky značky Pryty. Nyní se slevou 5% po zadání kódu kamna. Více na webu nejlevnějšíkamna.cz.
2: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
5: Seznam Fest. Už 6. června v Garbe Holešovice. Vystoupí PSH, Skyline, Lenny, ale taky Kašpárek v rohlíku a Kapitán Demo. Těšit se můžete i na živé podcasty a tunu další zábavy pro malé i velké. Přijďte s námi oslavit 30. narozeniny Seznamu. Vstupenky na webu seznamfest.cz.
6: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
7: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
8: Express FM.
9: Hudba. Na prvním místě.

0: Webová stránka za 169 korun? Ano, s WebGlobe AI web editorem máte web hotový za chvíli. Bez programování, bez starostí. AI vše připraví, vy jen doladíte detaily. Využijte jarní nabídku na webglobe.cz a spustíte svůj web ještě dnes.
1: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
2: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní autochladnička Senkor jen za 1849 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 2249 korun. Když něco, tak Allegro.
3: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bioolivový olej půl litru za 139,90. Albert.
4: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
5: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevní. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
6: Music first.
7: Express FM.

0: Nejlevnější kam.cz. Teplo domova začíná dobrým výběrem. Pořiďte si včas kvalitní a levné vytápění pro dům, chalupu nebo chatu. Třeba oblíbené kamna a sporáky značky Pryty. Nyní se slevou 5% po zadání kódu Kamna. Více na webu nejlevnějšíkamna.cz.
1: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
2: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
3: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z ovčích pastvin.
5: Zelená tráva, to je to pravé pro nás. Bé. Lidi sem chodí krmit a já říkám, dejte mi tu trávu. Nejenom granulky, travička je fajn. Čím víc zelený trávy, tím víc úsměvů kolem nás. Ale granulky já taky ráda. Bé.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Hudba na prvním místě.

quickly.

0: Vše pro webové stránky až o 60% levněji. Využijte jarní slevy u WebGlobe a pořiďte si rychlý web hosting i s doménou za méně než polovinu ceny. Dlouho se nerozmýšlejte, dobré domény mizí rychle. Tak spěchejte na webgloub.cz.
1: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
3: Express. Music first.
4: Express FM.

0: Express. Tohle je Express FM.
1: Express FM.

0: Nejlevnější kam na CZ. Teplo domova začíná dobrým výběrem. Pořiďte si včas kvalitní a levné vytápění pro dům, chalupu nebo chatu. Třeba oblíbené kamna a sporáky značky Pryty. Nyní se slevou 5% po zadání kódu KAMNA. Více na webu nejlevnějšíkamna.cz.
1: CZ doména za méně než půlku ceny? Nebo úplně zdarma k webhostingu? Využijte jarní slevy u WebGlow. Udělejte první krok k vlastnímu webu. Registrujte si svou CZ doménu, dokud je volná. Spěchejte na webglobe.cz.
2: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
3: Seznam slaví 30. narozeniny a místo dortu servírujeme festival, ať to oslavíme společně. Roztančí vás kapely jako PSH, Skyline nebo Kašpárek v rohlíku. Do děje vtáhnou živé podcasty s tvářemi Seznamu a vaši drobotinu spolehlivě zaměstnají zábavné aktivity. Tak se vidíme na Seznam Festu v sobotu 6. června v pražském Garbe Holešovice. Registrujte se na seznamfest.cz a my se na vás už fest těšíme.
4: Express FM.
5: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Express FM uvádí hudební speciál.
1: Saturday Night Fever. Party music na sobotní večer.
0: Saturday Night Fever. Na Express FM.

0: Webová stránka za 169 korun? Ano, s WebGloob AI web editorem máte web hotový za chvíli. Bez programování, bez starostí. AI vše připraví, vy jen doladíte detaily. Využijte jarní nabídku na webgloob.cz a spustite svůj web ještě dnes.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
2: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
3: Express. Music first.

0: Express FM uvádí hudební speciál.
1: Saturday Night Fever.
2: Party music na sobotní večer.
0: Saturday Night Fever. Na Express FM.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
2: Express FM.
3: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Express FM uvádí hudební speciál.
1: Saturday Night Fever.
2: Party music na sobotní večer.
0: Saturday Night Fever. Na Express FM.

nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna. Express. Music first.

0: Express FM uvádí hudební speciál.
1: Saturday Night Fever.
2: Party music na sobotní večer.
0: Saturday Night Fever. Na Express FM.

0: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.
1: Potisk trička, bela bel CZ.
2: Express FM.
3: Hudba na prvním místě.

0: Express FM uvádí hudební speciál.
1: Saturday Night Fever.
2: Party music na sobotní večer.
0: Saturday Night Fever. Na Express FM.

0: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.
1: Potisk, trička, byla, CZ.
2: Express.
3: Music first.

0: Objevte si potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.
1: Express FM.

0: mají možná právo si myslet, co chtějí, nebo ne?
1: Nemají.
0: Mají jiný pohled na svět.
1: Ale co to je? Ale trošku magor.

firemní v okna sporák, buzny se vozíte na škodách, slepice letí jako kodák, píču, já nejsem tvůj obchodák, ale nabitej jsem jako obchodák. Máme to lehký, máme to lehký, máme to lehký, máme to lehký, proto mi dával život jen pěstí, nebrečím citů, život.